Flétnista Christian Gurtner a orchestr Vídeňské akademie pod vedením Martina Haselbecka dohráli koncert D-dur pro flétnu, smyčce a basso continuo Wilhelma Friedemanna Bacha.

Balet Laně Francise Poulenca byl poprvé proveden ruským baletem Sergeje Djagileva v roce 1924 v Monte Carlu. Stal se nejznámějším dílem tohoto francouzského komponisty a člena skladatelské skupiny Pařížská šestka. Hudba baletu je jasná, průzračná a posluchačsky přístupná. Stylově řazena k neoklasicismu, jednomu z dobových kompozičních proudů. Orchestrální svitu z baletu Laně, kterou si poslechneme, vytvořil Poulenc později v roce 1948 a obsahuje 5 částí: rondo, adagietto, rek mazurku, andantino a finále. Hraje orchestr Pařížské konzervatoře, řídí Georges Prêtre.

V roce 1712 vydal hamburský radní a básník Bartold Heinrich Brockes libreto Paschiového oratoria Příběh Ježíše, který trpěl a zemřel za hříchy světa. Na text vzniklo hned několik hudebních zpracování, z nichž nejznámější jsou díla Telemana a Händla. My se obrátíme k dílu Georga Friedricha Händla. Jehož Brockesovy pašie byly poprvé provedeny v Hamburku v roce 1719. Rozsáhlé kontemplativní dílo pro vokální solisty, sbor a instrumentální ansámbl si poslechneme ze studiové nahrávky souboru Arcangelo z roku 2020. Pod vedením Jonathana Cohena se připojili baritonista Konstantin Krimel jako Ježíš, sopranistka Sandrine Pio jako dcera Sionská a tenorista Stuart Jackson jako evangelista.